0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: ράδιο.
1: Τι ράδιο.
0: Νοβίνκι.
1: Νοβίνκι.
0: Νοβίνκι. Νοβίνκι. Παράδι.
2: Krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince.
3: Let's rewind.
2: Třetí novinka hit parády Bad Bitch, Hugel, Sexy Red a Gatano. A se čtvrtou novinkou přichází

0: byl krátký přehled aktuálních novinek hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Hey papi, meet me in Europa.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
4: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
5: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popokate peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyslážu to tvoje jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Na

0: Hitparády Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z Hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Free Radio 107 FM.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
1: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
2: Energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

Zpátečka Fríádia. Zpátečka Fríčka. 1994.

0: Rádio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Radio. The first

0: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
1: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
0: A mytí oken?
1: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
2: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to

Hezké dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh. Máme sobotu s datem 5.9. Svátek slaví Borisové. Přejeme všechno nejlepší. Za chvíli se těšte na kalendárium. Teď už další muzika. Miluji.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Nikol.

0: Let do minulosti.
1: Kalendárium Freerádia.
2: S fríčkem jdeme na kalendárium, tedy na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Psal se rok 1723 a Karel VI. Byl slavnostně korunován na českého krále. Roku 1890 v Praze skončila velká povodeň, která začala Prahu a předměstí trápit 2. srpna. Byla zatopena větší část Starého města. 4. září ráno pak voda pobořila Karlův most a zatopila kotelny a přízemní části Národního divadla. A v roce 1994 ve Vrchlabí byla zahájena výroba 50 prototypů vozů Škoda Felicie. Své narozeniny dnes slaví herec divadla Ypsilon Pavel Nový, také herečka Kamila Špráchalová či americký herec Michael Keaton. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte. Teď už další muzika.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
6: Teď už vím, jak na to.
7: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
8: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
9: Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
10: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
9: A až se setmí,
10: letní kino přímo v amfiteátru.
9: Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
14: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
13: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
14: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
13: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
15: Nastraž uši. Tahle novinka

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Hezké dopoledne z Fríčka, ať už děláte, co děláte, věřím, že s naší muzikou vám to bude všechno lépe utíkat. Zdravíme všechny pracanty, co dnes museli do práce. Právě vám ta následující muzika letí.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Každý všední den na Free Radio hledáme tajemný film s Romanem Kolodějem vždy v čase mezi 10. a 11. dopolední. Jedná se samozřejmě o naši zažitou a pravidelnou soutěž. Roman vám chystá nápovědy a kdo uhodne, jaký film jsme hledali tentokrát, získá poukázku na Pizza Bombastika 5x v Brně. Tak si to nenechte na Free Radio UJ.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Máme krátce před 10. dopolední, Frýčko stále s vámi. My se v další hoďce vrhneme na aktuality z Brna, tak si to nenechte ujít. Teď už ale pokračujeme další muzikou.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 10. je tu Fríčko s vámi. V Kohoutovicích otevřeli klimapark. V horku se sám spustí a začne ochlazovat. Více o tom za chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Horké dny lidem v brněnských Kohoutovicích zpříjemní nový klimapark, který vznikl na Libušině třídě. Původně dětské hřiště radnice nechala proměnit v park smlžítky, pítkem, posezením a zelení. V parku za víc než 10 milionů korun jsou i teplotní čidla, která ve vysokých teplotách automaticky spustí ochlazování. Klimapark je z části místem pro osvěžení a z části novým dětským hřištěm, které nahradilo původní. Přibyly tam i vzrostlé stromy, keře a spousta rostlin. Teď už další muzika.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano! Ano!

0: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Ladíte vlnu 107 FM, opačně namotaná smyčka je v Brně. Do opravené Ečerovy jezdí šaliny totiž unikátním směrem, tak více za chvíli.
1: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Žijeme Brnem.
1: Brněnská Bystrec má po dlouhé době opět tramvajové spojení až do smyčky Ečerova. Rekonstruovaná smyčka přináší v České republice unikátní řešení, tedy opačný směr vjezdu Šalin. Jedná se o součást prací, které souvisí s prodloužením tramvajové trati od Ečerovy až na sídliště Kamechy. Nová Šalinová smyčka Ečerova je v České republice naprosto raritní. Oproti původnímu stavu platí totiž opačný směr vjezdu do smyčky. Nyní se na ní najíždí zleva, tedy po směru hodinových ručiček. Pro každodenní provoz a plánování linek jde o zásadní krok, který umožní jak bezproblémové pokračování tramvají směrem do Žebětína, tak i možnost plynulého návratu Šalin do centra. Teď už další muzika.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy.

0: Benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Máme před 11. dopolední, Féteru Frýčka vás vítá Petě Hlávková. Máme před sebou také hodinku plnou tipů, kam vyrazit, tak než se k tomu dostaneme, ještě si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Ladíte vlnu 107 FM, milovníci burčáku obsadili svoboďák a k popíjení jim hrají hudebníci, tak já vás tam pozvu za chvíli, teď už přehled naší nejnovější.

0: Dej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební noviny.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Burčáková sezóna je na jižní Moravě v plném proudu. Letošní léto urychlilo zrání hroznů. První rané odrůdy se tak objevily už v průběhu srpna. Částečně zkvašený alkoholický mošt si Brňané v těchto dnech užívají právě i na svobodňáku. Ještě do zítřka včetně můžete i vy ochutnat skvělý burčák v rámci burčákových slavností přímo na tomto místě. Neváhejte, vemte partu přátel a doražte. Čeká vás zde i bohatý doprovodný program.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Fríčko stále s vámi a už vás za chvíli pozvu na tradiční Vinohradský festival a pro celou rodinu s názvem Bavíme se na Vinohradech. Tento festival je totiž opět po roce tady a koná se dnes, tak víc za chvíli.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Tradiční vinohradský festival pro celou rodinu Bavíme se na Vinohradech. Je po roce opět tady a letos spadl na dnešek. Přijďte si užít den plný zábavy, hudby a skvělé atmosféry pro malé i velké. Všechno se to koná na Palouku na Tvrdonické na Vinohradech. No a vstup je zdarma a jaký vás čeká program, tak v 1 hodinu odpoledne Bambino Party. Je to hudebně soutěžní show s kouzelníkem, dětským klaunem a bublinkovou party. Pak přijde koncert pro děti, o který se postará Kateřina Kačule Pokoj. Čeká vás také o 2:30 úkolová stezka pro děti s domečkem. Ve 4 hodiny odpoledne pak vystoupí Heidi Janku, následuje Poetika, Lucie, Revival Morava a nebo Helmutova stříkačka ti vystoupí v 10 večer. Po celý den se můžete těšit na atrakce a skákací hrady pro děti, které budou zdarma, soutěže pro dospělé a také občerstvení a pohodová festivalová atmosféra na vás čeká. Tak určitě přijďte, vemte rodinu, přátelé i dobrou náladu a přijďte si užít jeden z největších komunitních festivalů na Vinohradech.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajem.

0: Fajn FM. První vlně s nejnovějšími hity.
1: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: Krásné poledne, Brňáci, Frýčko stále s vámi. My už za malou chvíli se podíváme na to nejzajímavější, co museli brněnští policisté v tomto týdnu řešit. Tak si to nenechte ujít, teď už další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: I po 12. je tu Free Radio s vámi a nastává nám hodinka plná krimi zpráv. Už za chvíli budu mít na drátě mluvčího z městských policistů pana Václava Kadrabu a ten vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit. Nenechte si to ujít, teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí strážníků pan Václav Kadraba. Ten vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci museli řešit.
2: Hezký den všem posluchačům Free Radia. Manipulovat se zbraní se podle svědkyně nezdráhal v pondělí odpoledne muž v samotném centru města. Do kobližné ulice kvůli tomu zamířila hlídka městské policie. Žena strážníkům popsala, jak z krátké střelné zbraně údajně vytahoval zásobník. Hlídka muže odpovídajícího popisu dostihla opodál, byl do půl pasu slečený a strážníkům i hned přiznal, že zbraň skutečně vlastní. Ještě před příjezdem hlídky ji prý ale odložil do kabelky své 40-leté známé, která ho doprovázela. Žena vzduchovou pistoli strážníkům na jejich výzvu opatrně předala. 49-letý muž hlídce tvrdil, že ji koupil nedaleko odtud, kde ji ukazoval svému příbuznému. Strážníkům navíc nadýchal zhruba půl promile alkoholu. Na základě všech těchto okolností proto hlídka přivolala státní policisty a muže podezřelého z porušení zákona o zbraních jim předala. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Děkujeme za informace, teď už další muzika.
0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Nastraž uši. Tahle novinka

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Ladíte vlnu 107 FM, už za chvíli budeme pokračovat v krimi zprávách. Podíváme se i za panem Jakubem Ghanemem. I ten vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci zajímavého řešili. Teď už ale další muzika.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vlny Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem prozradí vám, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit.
2: Brněnským strážníkům se často podaří potrestat i pachatele drobných krádeží, pokud okradení lidé případy včas ohlásí. V úterý před půlnocí ale k dopadení zloděje pomohla především kuriozní shoda okolností. Hlídku městské policie oslovil v Křenové ulici 40, kterému už před týdnem někdo ukradl sedlo z jízdního kola zamčeného u zábradlí. Původně se rozhodl, že vzhledem k nízké hodnotě sedátka událost nikde neoznámí a s jeho pozbytím se smíří. Jenomže tento týden odložil své kolo znovu na stejném místě a když se k němu vrátil, uviděl vedle něj ještě jeden bicykl se svým odcizeným sedlem. Strážníci potom u druhého kola přistihli 35-letého muže a ten se přiznal, že sedlo před týdnem ukradl. Od hlídky městské policie dostal pokutu a majitel dostal své sedlo zpátky. Přeji pěkný den a příjemný poslech Frýčka.
1: Díky za informace, teď další hity.
3: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: e con i Depeche Mode.
1: Krátce před 13. hodinou vás v éteru Frýčka vítá Peťa Hlávková. Ještě jednou zdravíme všechny Borisy, ti totiž mají dneska svátek, chlapi, všechno nejlepší a právě vám letí další hity.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Suchý zip známe asi všichni, asi není nikdo, kdo by s ním někdy nepřišel do styku. I to dělá ze suchého zipu jeden z nejvýznamnějších objevů minulého století. Tušíte ale, proč se mu říká právě suchý? Suchý zip vynalezl Švýcar George de Mestral v roce 1941. K vynálezu ho inspirovala procházka v přírodě se psem, ze které se oba vrátili obalení bodláky. Mestrala zajímalo, jakou silou semínka z háčky na srsti psa držela, a také začal zkoumat a vznikl suchý zip. Mestral svůj vynález pojmenoval Velero. Jde o sloučeninu francouzských slov. České označení suchý zip pravděpodobně vzniklo ale špatným překladem. V angličtině se suchému zipu původně říkalo dry kvůli spojení dry goods. To v britské angličtině sice znamená suché zboží, ale v americké angličtině se spojení používá pro zboží textilní. Suchý zip měl být vlastně tedy zipem textilním, tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: Freebox Free Rádia.
1: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
3: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
2: A až se setmí,
3: letní kino přímo v amfiteátru.
2: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Biolog Kevin Kumala z Indonésie vyvinul tašku z maniokového škrobu jako alternativu ke klasickým plastovým taškám. Ve vodě se rychle rozpadá na biologicky odbouratelné složky, které nejsou toxické pro vodní organismy. A materiál je za určitých podmínek biologicky rozložitelný i kompostovatelný. Nejde však o univerzální řešení plastového znečištění. Největší přínos bude mít tehdy, když skutečně nahradí jednorázové plastové tašky. Vývoj podobných materiálů ukazuje, že věda může významně přispět k ochraně životního prostředí, které je úzce propojeno i se zdravím lidí.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Máte rádi takzvané krabí tyčinky, ačkoliv by název naznačoval, že má spotřebitel co dočinění s výrobkem z mořských plodů, tak je opak pravdou. Běžně dostupné krabí tyčinky neboli surimi, jak se jim říká v rodném Japonsku, zpravidla neobsahují ani gram krabího masa. Dokonce i v zemi původu jde o pouhý obchodní název a hlavní surovinu tvoří maso ryb, které svou chutí připomíná korýše. Ovšem, zatímco v originální japonské verzi deklarované ingredience skutečně naleznete, ve složení těch tuzemských zpravidla figurují v množství nižším než 40%. Navíc jde o rozemleté zbytky s minimální nutriční hodnotou. Mezi ostatní přísady pak patří škrob, cukr, vaječné bílky, rostlinný olej, stabilizátory, aromata a další chemické přísady. Přičemž nechybí ani nezbytné barvivo, které vytvoří charakteristický červený odstín. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
8: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
7: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
8: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
7: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
9: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.

0: Před 14. hodinou vás Féteru Frýčka vítá Peťa Hlávková, za chvíli už ale dorazí Patrik Netík, ten tu s vámi bude až do 19. A já se těším zase v pondělí ve 12 hodin, do té doby krásný zbytek víkendu.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, Ocelové magnolie, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Věc Makropulos nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107

0: už to tak, přátelé a kamarádi, bývá jako švihnutím kouzelného proutku jsou prázdniny pryč a dneska s datumem 5. září už vlastně je ten necelý první školní týden za námi. Já vás samozřejmě vítám tady ve studiu, jako již tradičně v sobotu úderem 14. hodiny s mojí maličkostí, tedy s Patrikem Netíkem, a co nás čeká a nemine, tak například za malý okamžik třeba tip kam vyrazit, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont. Hugh Glass, sexy red katano. Hugh Glass, sexy red katano.
1: Free Radio, vždy první u toho, co letí.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Je tu tip, kam vyrazit a dneska jsem opět nic složitého nevymýšlel a zvu vás jako již tradičně a poněkolikáté na prohlídku Káznice. Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století. Postupně se objekt původně situovaný na městské hradby ocitl uprostřed města a málo kdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a také komunismu. Není to otevřené úplně běžně, můžete se samozřejmě podívat do toho areálu zvnějšku, ale právě shodou okolností dnes můžete vyrazit do kompletně celé Káznice. Je to náramný zážitek. Rozhodně doporučuji a my jdeme opět na muziku.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Za námi je dnešní první společná zpátečka, která mě opět dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retro party s Markétou Huďkovou. Jsou to skvělé 3 hodiny výborné retro kultovní muziky, ale pozor, na vaše přání. Můžete si během těch 3 hodin psát, volat, zkrátka a dobře, pokud to bude v Markétčiných silách, velice ráda vám splní hudební přání. Startuje zítra úderem 17. hodiny, tak nezapomeňte na retro party zítra mezi 5. až 8. hodinou.

0: Krásnou tradicí tady u nás na Free Radio je také hitparáda 107 Frička, jeden možná z vůbec nejoblíbenějších vysílacích prvků a nejúžasnější chlap, který to moderuje, Lukáš Bartl. Včera nám opět představil aktuální 4 novinky z hitparády, ale samozřejmě také kompletní celé pořadí hitparády 107 Frička. Vy můžete hlasovat už do toho kola následujícího na www.freeradio.cz/top107 a tam každý den můžete udělit až 10 hlasů svým 10 oblíbeným hitům. Já teď ale na malý okamžik Lukášovi předám slovo a ten nám v rychlosti představí všechny 4 novinky. Luky, je to tvoje.
1: Krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Frička. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince. Let's rewind, come back to me. Třetí novinka hitparády, Bad Bitch, Hugel, Sexy Red a Got

0: Krátký přehled aktuálních novinek, hitparády 107 Frýčka, hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovější

0: Naše dnešní první společná hodina je pro dnešek zdárně za námi a já bych na samotném začátku málem zapomněl také pogratulovat dnešním oslavencům. Dneska s datem 5. září v kalendáři nalezneme také jméno Boris. Borisu není úplně mnoho. V celé republice bychom jich našli 2191, z toho 163 jich žije tady u nás v Brně. Pokud tedy nějakého Borise znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krátce po třetí hodině nám startuje dnešní hodinka již tradičních kinonovinek, to znamená, že ve spolupráci s Jančou Houbovou tu mám pro vás dva skvělé tipy, na co vyrazit do kina. Tak s námi držte vlnu, teď už ale přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Nikola.

0: Na Mario Kamžik předávám slovo Janče Houbové a ta nás pozve na něco zajímavého do kina. Janě, co pro nás máš? Na co můžeme vyrazit?
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A teď určitě potěšíme všechny fanoušky fotbalu, protože do kin míří sportovní dokument Zápas století. Snímek rekonstruuje legendární čtvrtfinálové střetnutí mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986, které se do historie nesmazatelně zapsalo Maradonovým gólem boží rukou. Film se však nezaměřuje pouze na hřiště, zkoumá širší sportovní, politické a kulturní souvislosti tohoto vyhroceného duelu, který se odehrával ve stínu dozvuků krvavé války o Falklandy mezi oběma národy. Tak pokud tady máme fanoušky fotbalu nebo Maradony, tak určitě vyražte do kina na nový sportovní dokument Zápas století.
0: Janouce, moc krát děkujeme za dnešní tip a my jdeme opět na muziku.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo.

0: hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Rockle Fest
3: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
4: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
3: A až se setmí,
4: letní kino přímo v amfiteátru.
2: Rockle Fest.
3: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Už za malý okamžik tu bude také druhá pozvánka do kina, protože to nejnovější, co dávají, tak to ví Janča Houbová. Tak už za malý okamžik, tak s námi držte vlnu, ať vám žádný tip, na co vyrazit, neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Je tu prostor pro dnešní druhou kino novinku. Já tady opět na malý okamžik zvu sem do vysílání, alespoň takhle virtuální, Janču Houbovou, a ta nám řekne, na co můžete vyrazit do kina, jaká novinka je pro vás připravena. Tak Jani, máš slovo.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Byť už je po létě, můžeme se do něj aspoň na chvíli vrátit československou romantickou teenage komedii s názvem Poslední sezóna. Alan celé léto maká u rodinných kolotočů, když potká poslední letní den plavčici Vicky. Vicky je trošku ztracená, protože ji nevzali na vysokou a má pocit, že zůstane viset v malém městě, které všichni ostatní opouštějí. Alan má zas jeden šílený nápad. Chce vyhrát místní boxerský turnaj a dokázat bratrovi, že na to má. Náhodné setkání Alana a Vicky je vyšle na malé dobrodružství a vytvoří křehké, ale hřejivé pouto. Milá romantika ve filmu Poslední sezóna.
0: Janičce, moc krát děkujeme za skvělý tip a my jdeme opět na muziku.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajem.

0: Dnešní hodina Kin novinek je pro dnešek zdárně za námi, jenom v rychlosti připomínám, v kalendáři dneska naleznete jméno Boris. Pokud tedy nějakého Borise znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám jim výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krátce po 4. hodině je tu prostor pro takzvaně lákací hodinku. Co nás čeká a nemine? Za malý okamžik si řekneme něco o ztracené bankovce a popůl nesmí také chybět tajemný film. Tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Je mi úplně jasné, že pokud patříte mezi pravidelné posluchače Freerádia, tak asi víte, co to znamená, že jsme našli 5000korunovou bankovku a my vám ji jsme schopni vrátit a rádi vám ji vrátíme. Má to ale jeden malilinkatý háček. Musíte nám hezky zleva doprava říct celé její šestimístné výrobní sériové číslo. Když se vám to podaří, bankovku vám vrátíme. Není to úplně jednoduché, ale je to velice oblíbená soutěž tady u nás na Freerádiu a jistě jste postřehli, že se nám tahle soutěž vrací. Je to velice jednoduché, čekáte na signál a výzvu moderátora, no a když nám řeknete celé její šestimístné číslo, bankovka je vaše. U nás se soutěží a vyhrává, každý den stačí jenom poctivě poslouchat Freerádio.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano!

0: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
1: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Věc Makropulos nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Some people say there's a way to get there. To the other side. Sometimes

0: Za námi je opět další naše dnešní společná zpátečka. Znovu vás tedy zvu na zítřejší nedělní retroparty mezi 17. a 20. hodinou s Markétkou Huďkovou. Je to skvělá show, skvělé 3 hodiny kultovní retro muziky. No a vy si ji můžete užívat i dle vlastních přání. Voláte, píšete a pokud to bude v marketčiných silách, velice ráda vám hudební přání splní. Tolik tedy pozvánka na zítřejší nedělní retroparty a my už pokračujeme s další novinkovou muzikou.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tajemný film Frýrária. Každé ráno s Romanem Kolodějem mezi 10. a 11. hodinou máte šanci na základě 4 indicí uhádnout, jaký tajemný film má Roman na mysli. I když se vám to podaří, správně uhodnete tajemný film a že se samozřejmě musíte dovolat jako první sem k nám do studia, tak pro vás máme vždy nějakou skvělou výhru. Třeba poukázku na nějaký dobrý dlabanec, nebo můžete vyrazit zadarmo za kulturou. Zkrátka a dobře, je musíte poctivě Romana poslouchat, on vám vždycky řekne, o co se zrovna hraje. Je to skvělá soutěž. Tady u nás na Free Radio se vyhrává každý den. Stačí nás jenom velice poctivě poslouchat na vlně 107 FM.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Takzvaně lákací hodinka je pro dnešek zdarně za námi, jenom v rychlosti zopakuju, že pro dnešek bychom v kalendáři měli najít jméno Boris. Pokud nějakého Borise znáte, chlapcům, popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám jim výbornou muziku, tak si chlapci dnešní svůj den užijte.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krátce po 5. hodině nám startuje dnešní celebrity show a na koho, že se to dneska zaměříme, bude tu pár Dara Rollins a Pavel Nedvěd a také Demi Lovato. Je na co se těšit, tak snad.

0: rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební

0: Už je to venku. 53-letá zpěvačka Dana Rollins se provdala za manažera české fotbalové reprezentace 54-letého Pavla Nedvěda. Zprávu o svatbě oznámila snímkem rukou se snubními prstemi. Svatba proběhla v Itálii, kde samozřejmě taky jinde. Za mě rozhodně obrovská gratulace. Gratulujeme, posíláme výbornou muziku, ale hlavně také přání a mnoho štěstí do jejich nyní už společného života bok po boku. Zdravíme a posíláme výbornou muziku.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: No a už za malý okamžik také slibovaná Demilová, to i oni máme nějaký ten show businessový drb, tak s námi držte vlnu, ať vám nedej bože neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Demi Lovato oslavila své 34. narozeniny na Bahamách a při té příležitosti se pochlubila několika fotografiemi v plavkách. Zpívačka na nich pouzuje u moře, ve vodě nebo při jízdě na vodních skútrech a na snímcích je patrná její štíhlejší postava. Její proměna zároveň znovu rozvířila spekulace o tom, jak výrazného úbytku váhy dosáhla a zda za ním náhodou nemůžou být léky na hubnutí. No, uvidíme. Budeme to sledovat. Je opravdu znát, že ten váhový úbytek je relativně výrazný, ale jestli je to tou postivou klasickou cestou, tak obrovský klobouk dolů. Kde my zdravíme a posíláme výbornou muziku.
2: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to.

0: Dnešní Celebrity Show je pro dnešek zdárně za námi. Já jenom v rychlosti připomenu, že v kalendáři dneska naleznete jméno Boris. Pokud nějakého Borise znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám jim výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Lehonce, po 6. hodině nám startuje další a dnes už naše poslední společná hodina. A co nás čeká a nemine? Naprostá klasika, za malý okamžik například víkendové kalendárium a populí tradičně nesmí chybět ani klasická burza práce. Je toho tedy před námi ještě relativně požehnaně, tak to nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na věc. A hodinu odstartujeme ne ničím menším než tím nejnovějším, co tu pro vás máme.

0: minuty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
0: Duke Dumont.
2: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu víkendové kalendárium, tak se pojďme podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 5. září, ale v minulosti. Začínáme v roce 1415, to husitská šlechta z Čech a Moravy ustavila na svém sjezdu obranný svaz proti útokům strany katolické. Rok 1723 Karel VI. Byl slavnostně korunován na českého krále. Rok 1883 byl založen Českomoravský spolek selský pro Moravu, který byl první politickou organizací moravských rolníků a zakončíme to v roce 2005. To byl odvysílán vůbec první díl seriálu Ulice. Jdeme také gratulovat narosky, kdo pak dneska slaví své narozeniny. Například český herec a opravdu ale výrazná osobnost českého showbiznesu pan Pavel Nový. A jdeme také do zahraničí. Narozeniny dnes slaví také americká herečka, která proslula například díky roli Paige Matthewsové v seriálu Čarodějky, paní Rose McGowanová. Gratulujeme a posíláme jí výbornou muziku.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
3: Ano! Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Buďte na pozoru.
3: A to už velmi brzy.

0: No a už za malý okamžik tu bude také slibovaná burza práce, tak pokud zrovna, jak se říká, nemáte do čeho píchnout, tak rozhodně s námi držte vlnu. Máme tu pro vás čerstvou burzu práce.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: práce.
1: Krásný den, je tu Burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme zhánět praktickou sestru a také zaučenou pomocnou kuchařku.
0: Free job.
1: Do Starolískoveckého domova důchodců zháníme praktickou sestru se mzdovým rozpětím od 35 tisíc do 50 tisíc korun za měsíc. Bližší informace, ale především důležitý kontakt naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a do Centrumu Kociánka v Králově Poli zháníme také zaučenou pomocnou kuchařku se mzdovým rozpětím od 27 do 31 tisíc korun za měsíc. Opět platí, že bližší informace, ale především důležitý kontakt naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba jenom brigády, neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job na Free Radio.
2: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to

0: Jak už to tak, přátelé a kamarádi, bývá všechno krásné, musí jednoho dne skončit a on to nemusí být ani den, ale jedna určitá hodina a krátce před 7 hodinou je tomu tak pro naše dnešní společné vysílání. Já se na vás budu těšit opět nejpozději zase příští týden v sobotu úderem 14. hodiny tady v našem klasickém tradičním vysílání. Mějte se krásně, užijte si zbytek víkendu a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Nikola.

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: službou.
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Free Radio. Free Radio. To 7 FM.

krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince. Let's rewind, come back to me. Třetí novinka hit parády, Bad Bitch, Hugel, Sexy Red a Gatano. A se čtvrtou novinkou

0: Krátký přehled aktuálních novinek, hitparády 107. Fríčka, hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: I po 20. hodině máme na Free Radio pro tebe nejvíc novinek a hudebních přání. Free Radio pro tvůj lepší večer.
1: Dva, nosa,

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Duke Dumont.
2: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: s námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
2: Free Radio. Free Radio.

Krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince. Let's rewind, come back to me. Třetí novinka hitparády, Bad Bitch, Hugel, Sexy Red

0: byl krátký přehled aktuálních novinek. Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Rádio 107 FM.
1: Around the world.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popokate peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevykladuj, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Nastraž uši. Tahle novinka

Radio. Tví Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.